Lesy mají zásadní význam pro naše zdraví, dobré životní podmínky a také pro zdraví planety. Oplývají rozmanitostí biologických druhů a jsou nesmírně důležité v boji proti změně klimatu. Poskytují nám čistou vodu, potraviny a materiál, stabilizují půdu a snižují riziko přírodních katastrof. Proto chce Unie zlepšit kvalitu svých lesů a zvětšit jejich rozlohu, více je chránit a obnovovat. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle si povíme více o nové lesní strategii Evropské unie do roku 2030. Evropská unie patří k nejhustěji zalesněným oblastem světa. Lesy pokrývají přibližně 40% jejího území. Jsou domovem většiny pro Evropu původních suchozemských druhů živočichů a rostlin. Lesy nám prospívají mnoha způsoby. Pohlcují například oxid uhličitý ze vzduchu a působí tak jako úložiště uhlíku a pomáhají v boji proti změně klimatu. V současné době dokáží pohltit přibližně 10% všech emisí CO2 v celé Unii. Lesy poskytují čistou vodu a pomáhají regulovat její koloběh. Navíc snižují riziko sesuvů půdy a záplav. Mají také zásadní význam pro místní hospodářství. Vytvářejí pracovní příležitosti, jsou zdrojem materiálů, které lze využívat udržitelným způsobem a pomáhají zachovat podmínky nezbytné pro zemědělství. V posledních letech se ale lesy dramaticky změnily. Různé problémy ovlivňují jejich fungování a schopnost přinášet lidem i přírodě užitek. V některých ohledech se stav lesů v Evropě pomalu zlepšuje. Mnohé z nich ale stále ohrožují četné problémy, jako je znečištění ovzduší a vody, úbytek přírodních stanovišť a biologické rozmanitosti, požáry a sucho či rozšiřování měst do původně zalesněných oblastí. Evropská unie si význam lesů vždy uvědomovala. Již v roce 1998 unijní strategie v oblasti lesního hospodářství vyzvedla, s jakými problémy se evropské lesy potýkají a stanovila společné cíle a hlavní zásady politiky v oblasti lesnictví. Cílem nové lesní strategie, která byla přijata v roce 2021, je posílit unijní cíle v oblasti biologické rozmanitosti a zlepšit ochranu, obnovu a odolnost našich lesů. Opírá se zejména o zelenou dohodu pro Evropu, která považuje lesní ekosystémy za základ dekarbonizované společnosti, ke které Unie směřuje a kterou hodlá realizovat nejpozději do roku 2050. Nová lesní strategie se snaží zlepšit kvalitu evropských lesů a rozšířit jejich plochu, chránit je a postupně obnovovat. Zákonodárci zavedli přísnou právní ochranu zbývajících původních lesů a pralesů v Unii a stanovili právně závazné cíle obnovy přírody. Vytvořili rovněž systém plateb za ekosystémové služby pro vlastníky a správce lesů. Cílem strategie je totiž mimo jiné rozvinout finanční pobídky k poskytování služeb lesních ekosystémů. Unie tím chce dosáhnout toho, aby lesy byly obhospodařovány udržitelným způsobem. Proto například prosazuje, aby se ve stavebnictví využívalo udržitelně vytěžené dřevo a propaguje i další opatření pro udržitelné obhospodařování lesů, z nichž budou mít prospěch všichni. Chce také lépe porozumět tomu, co se v našich lesích děje. Zlepší proto monitorování lesů a zajistí, aby členské země vypracovaly vlastní plány na ochranu svých lesů. V rámci zelené dohody pro Evropu se Unie zavázala vysadit do roku 2030 nejméně 3 miliardy dalších stromů a zvýšit odolnost a biologickou rozmanitost stávajících lesních ekosystémů. Stromy musí být vysazovány způsobem, který plně respektuje ekologické zásady. To znamená, že ten správný strom musí být vysazen na správném místě a za správným účelem. Aby toho dosáhla, zavádí Unie a její členské státy různé politiky a iniciativy na podporu obnovy lesů.
Mezi ně patří financování projektů na zalesňování a obnovu lesů, podpora udržitelných postupů obhospodařování a zřizování zelených koridorů. Pokud se Unie soustředí na obnovu poškozených lesních ekosystémů a podporu udržitelných způsobů obhospodařování lesů, může pomoci zmírnit změny klimatu a zachovat biologickou rozmanitost na celém světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu zasadajú v parlamentných výboroch. Každý z týchto početných výborov sa špecializuje na jednu tému. Ako však fungujú? Keď hovoríme o európskych inštitúciách, niektoré pojmy sa objavujú pravidelne. V niektorých jazykoch sa podobajú alebo úplne zhodujú a to môže viesť k nedorozumeniam. Francúzske slovo commission patrí k pojmom, pri ktorých treba spozornieť. Môže označovať Európsku komisiu, jednu z troch hlavných inštitúcií únie. Môže sa však vzťahovať aj na parlamentné výbory, ktoré sú, ako už názov napovedá, súčasťou parlamentu. Práve na tie si v dnešnom podcaste posvietime. Keď práve neprebieha plenárna schôdza, poslanci Európskeho parlamentu sa pravidelne schádzajú v parlamentných výboroch v Bruseli. Ich diskusie sú verejné a môžete ich sledovať na internete. Ako však takéto výbory vznikajú? Parlament na začiatku každého nového volebného obdobia rozhodne, ktorí poslanci budú zasedať v ktorých výboroch. Veľkosť výborov sa značne líši podľa oblasti ich pôsobnosti. Napríklad dnes, v prvej polovici 10. volebného obdobia, majú výbory 25 až 90 členov. Ich politické zloženie vždy odráža zloženie parlamentu ako celku. Na prvej schôdzi si členovia nového výboru zvolia svoje predsedníctvo, teda predsedu a najviac 4 podpredsedov. Tí majú, tak ako predsednička a podpredsedovia parlamentu, 2,5-ročné funkčné obdobie. Každý výbor má aj vlastný sekretariát, ktorého veľkosť je úmerná veľkosti výboru. Koľko výborov teda existuje a akými oblastiami sa zaoberajú? Existuje 20 stálych výborov a každý z nich sa špecializuje na konkrétnu oblasť. Máme napríklad výbor pre rozpočet, rybolov, kultúru a vzdelávanie alebo práva žien a rodovú rovnosť. Parlament môže tiež zriadiť vyšetrovacie výbory, ktoré prešetrujú nesprávne uplatňovanie unijného práva alebo dokonca jeho porušenie. Parlament niekedy na riešenie konkrétnych problémov zriaduje podvýbory alebo dočasné osobitné výbory. V súčasnosti existujú 4 podvýbory. Podvýbor pre ľudské práva, podvýbor pre bezpečnosť a obranu, podvýbor pre daňové otázky a podvýbor pre verejné zdravie. Každý z nich tvorí 30 poslancov. Funkčné obdobie osobitných výborov je 12 mesiacov a môže sa predĺžiť. To bol prípad osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19. Bol zriadený v marci 2022, pôvodne na 1 rok a potom sa jeho mandát predĺžil o 3 mesiace. Za 15 mesiacov tento osobitný výbor zorganizoval viac ako 30 vypočutí a seminárov s viac ako 200 odborníkmi z Európskej únie a z celého sveta a s 8 európskymi komisármi. Členovia výboru naštudovali a vypracovali stovky dokumentov, zadali vypracovanie štúdií a zúčastnili sa na 6 služobných cestách. A všetko úsilie sa vyplatilo. Parlament na svojej schôdzi v júli 2023 prijal uznesenie s názvom Pandémia ochorenia COVID-19, získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti, ktorým sa uzatvára práca osobitného výboru. Čo teda takéto parlamentné výbory robia? Nuž, veľmi veľa vecí. Ich hlavnou úlohou je pripravovať plenárnu schôdzu, na ktorej zasadá celý parlament. Parlamentné výbory na základe legislatívnych návrhov Európskej komisie vypracúvajú správy, ktoré parlament preskúma, alebo stanoviská, ktoré zašlú ostatným výborom. Úlohe spravodajcu, ktorý je zodpovedný za tieto správy, sa budeme venovať v inom diele tohto podcastu. Parlamentné výbory analyzujú legislatívne návrhy, navrhujú v nich zmeny a vymenúvajú rokovaciu skupinu, ktorá bude na právnych predpisoch únie spolupracovať s radou. Organizujú tiež vypočutia s odborníkmi, aby sa prijímali tie najlepšie možné rozhodnutia. Na záver sa predsedovia všetkých výborov stretávajú na konferencii predsedov výborov. Tá zo svojich členov volí predsedu na 2,5 roka. Je to politický orgán, ktorý koordinuje činnosť výborov a zabezpečuje ich dobrú spoluprácu. Na záver možno povedať, že každý parlamentný výbor pracuje na konkrétnej otázke. Pozostáva z poslancov, ktorí pripravujú správy na plenárne schôdze. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Radio.
1: Genitálno sakačenie žena rieči súko inam se ledy krvu žilama. No tá okrutná praxa nepostojí samo u nočným morama. Ona se provodí češte nego što to myslíte. Iako je točan broj djevojčica i žena podvrgnutih genitalnom sakačenju diljem svijeta i dalje nepoznat, UNICEF procjenjuje da je najmanje 200 milijuna djevojčica i žena obrezano u 31 zemlji. Štoviše, svake godine oko 4 milijuna djevojčica izloženo je riziku od podvrgavanja tom zahvatu. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi govorimo o surovoj praksi sakačenja spolnih organa žena i djevojčica kojoj Europski parlament želi stati na kraj. Što je genitalno sakačenje žena? To je postupak kojim se namjerno mijenjaju ili ozljeđuju ženski spolni organi u nemedicinske svrhe. Počinitelji ga opravdavaju kulturnim, vjerskim ili društvenim razlozima. Najčešće se vrši nad djevojčicama od njihova rođenja do 15 godina starosti. Nije iznenađujuće da sakačenje može imati ozbiljne neposredne i dugoročne posljedice na zdravlje i dobrobit žrtava. Isto tako, ono nema nikakvih zdravstvenih prednosti. Najčešće se vrši u Africi, ali u zemljama Bliskog istoka i Azije. Ipak, izvješća o toj štetnoj praksi pokazuju da se ona vrši puno bliže. Žrtve ili potencijalne žrtve identificirane su u najmanje 16 država članica Europske unije. Nažalost, ne postoje službene statistike o broju slučajeva sakačenja ženskih spolnih organa u Europi. Međutim, jedno je sigurno. Milijuni žena i djevojčica i dalje su izloženi riziku. Unatoč tome što je u posljednjih 30 ljeća zabilježen pad raširenosti genitalnog sakačenja žena, napredak nije vidljiv u svim zemljama. Također, ritam opadanja nije bio ujednačen. Ujedinjeni narodi navode da je genitalno sakačenje žena štetna praksa koju treba okončati u potpunosti do 2030. Kako bi pridonijeli postizanju tog cilja, Ujedinjeni narodi su 6. veljače proglasili Međunarodnim danom nulte tolerancije prema genitalnom sakačenju žena. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti o toj štetnoj praksi. Vijeće Europe podržava taj cilj. Godine 2017. usvojilo je Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. To je prvi ugovor kojim se priznaje postojanje genitalnog sakačenja žena u Europi. Njime se utvrđuje niz posebnih obveza za sprečavanje i suzbijanje te prakse, kao i pružanje potpore žrtvama. Konvencija je napokon stupila na snagu 1. listopada 2023. Osvrnimo se na zakonodavna i politička postignuća i planove Europske unije. Njezina politika o sakačenju ženskih genitalija nedvosmislena je. Ta praksa predstavlja oblik zlostavljanja djece i rodno nasilje, koje se Unija obvezala iskorijeniti. Osim toga, njome se krši cijeli niz ljudskih prava. To uključuje pravo na zdravlje, pravo na slobodu od mučenja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja, te pravo na život u slučajevima u kojima postupak rezultira smrću. Ta su ljudska prava sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima. Ako se u obzir uzmu i migracije, ovu štetnu praksu još je teže nadzirati. Godišnje gotovo 20.000 žena i djevojaka iz zemalja kojima se vrši genitalno sakačenje žena podnese zahtjev za azil u Europskoj uniji. Procjenjuje se da je 1000 tih zahtjeva izravno povezano s tom praksom. Broj zahtjeva kontinuirano raste od 2008. Unija je svjesna ranjivosti žrtava i u njezinoj se direktivi o standardima za prihvat podnositelja zahtjeva za azil ove žene i djevojke ubrajaju u skupinu najranjivijih tražitelja azila. Nedvojbeno je da je zaštita potencijalnih žrtava važna, ali što je s onim ženama koje su već pretrpjele posljedice genitalnog sakačenja? Iako Unija trenutačno ne raspolaže pravno obvezujućim alatima za zaštitu žena od nasilja, u brojnim područjima postoje relevantni instrumenti. Na primjer, direktivom o pravima žrtava uspostavlja se zakonska obveza pružanja potpore žrtvama nasilja, uključujući genitalno sakačenje žena. Konačni cilj je osnažiti zajednice kroz održive i dugoročne kulturne promjene. To je jedini način da se riješi ovaj problem. Unija provodi mjere protiv genitalnog sakaćenja žena u svim područjima svojih politika. Međutim, mnoge hitne mjere potrebne za njegovo zaustavljanje u nadležnosti su država članica. To se posebno odnosi na kazneni progon osoba koje provode tu nemilosrdnu praksu. Genitalno sakaćenje žena sad je kazneno djelo u skladu s nacionalnim zakonima u svim državama članicama. Može se kazneno goniti bilo kao posebno kazneno djelo ili kao čin nanošenja tjelesne ozljede. Međutim, s obzirom na prirodu postupka, mali broj slučajeva završi pred sudom. Europski parlament od 2001. zagovara kazneni progon počinitelja tog kaznenog djela te ostvario napredak u tom pogledu. Naime, potpora državama članicama u kaznenom progonu počinitelja sad je Uniji prioritet. Uloga parlamenta u podizanju svijesti o toj praksi bila je ključna za to da genitalno sakaćenje žena postane jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja. Tome je znatno pridonio rad Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost. Kako bi se ta praksa iskorijenila do 2030. potreban je trodjelni pristup koji uključuje sprečavanje, zaštitu i kazneni progon. Dug je put pred nama, ali poruka koju želimo odaslati je jasna. Sakaćenje ženskih spolnih organa neće se tolerirati. Ovaj sadržaj omogućuje vam je Europski parlament. Poslušajte druge podcaste na Europad radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν ώψη των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Schengen.
4: Limister Schengen, a cohum when in refortach treyera hurle chornacha. Failaher ta fihishach dir orpach and sonara vilimister Schengen. Trival status fihid than antis orpach, agus an elevesh, an arua, an isling, agus Liechtenstein. So Limister son is fed a tashtalo stot gustot, agus nigadaila lehen shakalaka choran, bug bowner and sort choran a rasneter. Bíach teoring talún fuirí nu éirigeist. Dá bhrí sin ní gá dul tre rialú teorin a chomhhain ar bhíon teoring cheachtach á trasnú. Sé atá geist le sin ná teoring idir stát le stig de limistéir Schengen agus stát atá leis muide, idir an falling agus an Ucrain chur a gás. Le déanaí tá roinnt eatrathe tagchéir limistéir Schengen, chuig an croitisteach a limistéir Schengen ar an géad lá de Vienna 2023. In a hantasan, ag deirinna bliana céana, chin bealstáit an aontas déan rá go bhéad fi fáil réiglas na seicálacha teorin ag na teorinacha inmheanacha éir agus mairí idir an taontas agus an volgóir agus an rómáin a bhfuil an géad lás trucha de bhí an bhórta fé ceathair. Glacfar cinna fé dheire chur le seicálacha ag na teorinacha talún níos déanaí. Cílíonn sé sin nach mbeidh fágtha a gá bealstáit an aontas nach bhfuil páirteach a limistéir Schengen, siad san éire agus an chipper. Tá próisis meastóireachta ar siúl fé láthair le cintú gofuil na cruite ar galéras gá le dul isteach sa limistéir gan teorainnacha ó go líana sa chipar.
3: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
3: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
4: Níl ceangal glúthúil ar éiring dul isteach a limistéir Schengen agus cintí gan dul isteach ann. Tá sé tátach a hiiscin dáfach gofuil an ceart conséir glóisiúachta i gach séránach in san aontas, beag bonn ar bheith ina náisiúnaigh de thír a chuig isteach a limistéir Schengen nó náir chuig. Davrishin agus choring a trasnuid ar bellstat a tall imister Schengen agus bellstat nachwil, e brunsable niel se tekoil choring e yenter a heronig an antish ag munchekoil, agus e maraimle si kintu ke hid. Evade of winla nashunig triu tirha, talkanilach agus nos ne machta co quivahe ag start Schengen, the rina taigirig vizia oil the rave si gyara. Curran na vizi sonner, chumas na nina a ayanid, gluishut fe hirsche limister Schengen the rave si sos la tri vi. Ach ní gá de gach náisiúnach tríú tír chu isteach ar víasa de limistéir Schengen. Tá Saoránaigh ag Mheiricá agus na Austrália Saorán dulgas san chur a gás.
5: Schengen,
3: Schengen,
5: Schengen,
4: Schengen. Ní aitear réig gan chuníl le seicálacha taistil de gach sort le limistéir Schengen. Tá sé tácht a chuína bhar an difríocht idir seicálacha teorann agus seicálacha slándála. Denta na seicálacha sonar chuis na slándála in Airfort chur a gás, agus denta riad ina passionéirí atá taistil taobh istigh de limistéir Schengen chomh maith. D'fhéadfadh sé go mbeadh ar faisinéir do choimeád a thaispeáint, lena n-aonófaí céanacht an faisinéire le cruthú gur beidh an passionéir san uinéir dlíthúil an ticéad taistil. Ag an am céanna is fiú a lua ag an buintasach gur féidir le stát atá páirteach a limistéir Schengen, mar bhairteis gach túil, seicálacha teorann a thuairt a ráis isteach go sealdach, i gás an bhfuil bagart fram chuaiseach dá bhairteas poiblí nó dá Llandailean Bheannach dainithe aige. Curaigh an rabhasa a bhaim roinnt uaireanta, nuair a thug an rang seicálacha teorann a ráis isteach mé eol ar bhagatí scíle thóireachta chur a gás.
5: Schengen,
3: Schengen,
5: Schengen,
3: Schengen.
4: Davrishin, ní amháin go mbaineann limistéir Schengen le taistealaí a scó, bhaineann sé leis an limistéir ar fad a choimeád slán chomh. Is bunach ar san ríe córas faisinéise Schengen a cruthaíodh chun eolas a chur ar fáil dos na póilíní agus údaráis phoiblí eile. Curann sé ar agamas dul isteach ann agus eolas a heicáil a bhain le daoine atá in easnamh nó a bhfuil na póilíní sa tóir orthu i measc daoine eile. Is ardán cór idir údaráis foráimithe dlí ó thiartha ag súla é. Cóiríonn sé le háir le bhéal slándála a chuibh nú, go háirithe a bhéad a bhain le teorannacha seachtacha limistéir Schengen. Anois, má éachamíd ar staran limistéir, chuirigh tús leis a 1985 nuair a chin cúig bhealstát do chuid neantais deire a chur le seicálacha ar na teorannacha in Bheannacha. Ba chuid é an tionsnamh de chothú lán fortúna Háirpa tar éis an dara chu go domhanda. Bhí sé mar aim leis chur leis an mhuiníon reáirteach trí dheire a chur le teorannacha. Tag an anam an limistéir féin ó cheantar Schengen i Luxembourg, an áitin ar hínig na chéad stáit a bhí páirteachán an cóentú bonig. Tugtar a cí Schengen ar an trá omlán cóentathe agus frálach a gaelvara a bhain le Schengen. Le conra Amsterdam cuirg an a cí san isteach a gratan éantais agus tá sé na chuid lánach do glí an éantais le cúig bíana is fithid nós. Tá sé nach mór dahad bíon ó síní ag cóentú Schengen in is, agus fé láthair is féad le níos mána 200 milliún saoránach atá na gcónaí sa limistéir taistil fé hirse. Ní hamháin go mbeadh sé níos fosa do dhaoine gluaiseach le limistéir Schengen, bíd sé taistil ar chúis na gnó nó fáilíochta, ach chuireann sé leis an ngéal ag ar Eorpa chomá, rud a chuireann feabhas ar chaighdeán ar saol le thuaill. Davrishin tá sé ar cheann dos na bhadaí is fearr a buine go mbeadh mar chuid de thionscadal lánfáirteacha na Eorpa.
8: Quando parliamo di politiche dell'Unione Europea, di solito citiamo argomenti importanti come la politica agricola comune, il bilancio dell'UE o il Green Deal europeo. Ma in realtà la maggior parte delle leggi europee incide sulla vita quotidiana delle persone a livello locale. Ed è qui che entra in gioco il Comitato Europeo delle Regioni, che ha il compito di tutelare gli interessi delle città e delle regioni dell'Unione.
9: Il Comitato Europeo delle Regioni è un organo che fornisce consulenza alle istituzioni europee. Il suo obiettivo è di avvicinare i cittadini alle politiche dell'UE. Per farlo, i suoi membri esaminano attentamente le esigenze e le richieste delle regioni e applicano le leggi europee alle realtà locali. Ad esempio, insieme alla Commissione europea, il Comitato ha pubblicato un manuale che fornisce agli enti locali e regionali informazioni utili sul Green Deal europeo.
8: Se poi ritiene che una misura sia contraria agli interessi locali o regionali, il Comitato può esprimere un parere su qualsiasi altro argomento. La Commissione europea, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno comunque l'obbligo di chiedere il suo parere su qualsiasi atto legislativo riguardante le amministrazioni locali e regionali. Se non lo fanno, il Comitato può rivolgersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per far valere i propri diritti istituzionali.
9: E se volete saperne di più sulla composizione e sul funzionamento della Corte di Giustizia, potete ascoltare il podcast intitolato La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della nostra serie Fuori dal gergo.
8: Il Comitato Europeo delle Regioni è stato istituito nel 1992 dal Trattato di Maastricht per dare una sede di rappresentanza ai politici delle varie regioni dell'UE e per fare da ponte tra i cittadini e le istituzioni europee.
9: La sua prima sessione si è svolta a Bruxelles nel 1994. Inizialmente i membri venivano nominati dai singoli paesi membri per un mandato di 4 anni. Nel 2001, però, il Trattato di Nizza ha modificato le regole sulla nomina e la composizione del Comitato, dandogli la struttura che conosciamo oggi. Il mandato è ora di 5 anni e i membri devono far parte di un ente locale o regionale.
8: Il Comitato Europeo delle Regioni conta 329 membri che si riuniscono in occasione delle sedute plenarie e rappresentano oltre 92.000 comuni e 240 regioni di tutta l'Unione Europea.
9: Nel Comitato delle Regioni, i paesi dell'UE sono rappresentati in base al numero di abitanti, proprio come avviene al Parlamento Europeo. A paesi di dimensioni simili viene assegnato lo stesso numero di seggi. Per esempio Germania, Francia e Italia sono quelli con più rappresentanti, 24 ciascuno. Malta, il paese più piccolo dell'UE, conta invece solo 5 rappresentanti, mentre Cipro e Lussemburgo ne hanno 6 a testa. Questo approccio impedisce ai paesi più grandi di avere troppo potere e allo stesso tempo rispetta il criterio di rappresentanza in base alla popolazione.
8: E come al Parlamento europeo, anche nel Comitato i membri sono suddivisi in base ai gruppi politici. Presidente e primo vicepresidente vengono eletti per un mandato di 2 anni e mezzo e collaborano con le commissioni del Comitato per elaborare pareri, relazioni e risoluzioni da sottoporre alla plenaria.
9: Il Comitato Europeo delle Regioni però non si occupa solo di politica. Uno dei suoi obiettivi è incoraggiare la partecipazione a livello regionale, locale e individuale. Autorità locali e regionali, associazioni, ONG, esperti e rappresentanti del mondo accademico e della società civile possono prendere parte a sondaggi, consultazioni ed eventi. Tra le iniziative più importanti c'è la Settimana Europea delle Regioni e delle Città, che ogni anno riunisce più di 1.000 politici, esperti, imprese, istituti finanziari e rappresentanti di associazioni locali ed europee per discutere di politiche locali e regionali nell'UE. L'evento dura 4 giorni e si tiene ogni ottobre a Bruxelles.
8: Il Comitato organizza inoltre il premio Regione Imprenditoriale Europea. Si tratta di un'iniziativa aperta a tutte le regioni con competenze politiche ed è un'occasione per le regioni e le città dell'UE di vedere riconosciuta la loro strategia politica imprenditoriale. Ai vincitori viene attribuito il marchio di Regione Imprenditoriale Europea per un determinato anno. Nel 2025 il marchio è andato alle regioni della Galizia, in Spagna, di Krapina-Zagorje, in Croazia, e della Masovia, in Polonia.
9: Il Comitato incoraggia anche la partecipazione dei politici più giovani, fornendo loro una formazione su misura. I giovani leader sono invitati a partecipare alle plenarie del Comitato e ad eventi come il Vertice Europeo delle Regioni e delle Città, dove hanno l'occasione di incontrare sindaci, leader regionali e deputati al Parlamento Europeo.
8: In In sintesi, il Comitato Europeo delle Regioni è il collegamento tra cittadini e istituzioni europee, poiché dà voce agli enti locali e regionali, che sono più vicini alle comunità sul territorio. Per molti di noi Bruxelles e Strasburgo possono sembrare lontane, ma con il suo lavoro il Comitato le avvicina alla nostra realtà quotidiana.
9: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
10: Euroopa on küllaltki linnastunud maailma jagu. Siin on palju linnu, kuhu on koondunud nii majandustegevus kui ka sotsiaalne elu. Liiga tihe asustus halvendab aga inimeste elu kvaliteeti. Euroopa Liit leiab, et nii sotsiaalne kaasatus kui ka inimeste heaolu oleneb suuresti just linnalisest liikumiskeskkonnast. Liidu eesmärk on luua linnade jaoks leidlikumad ja kestlikumad liikuvussüsteemid. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime, kuidas kujundada Euroopa linnades keskkonna sõbralikum, tervislikum ja kestlikum liikumiskeskkond. Linnas liikumise võimalused tuleb muuta kestlikumaks, et vähendada transpordisektori süsinikuheidet, luua majanduslikult tasuvad keskkonnasõbralikud ja sotsiaalsed kaasavad linnatranspordisüsteemid ning saavutada seekaudu ka ÜRO kestliku arengu eesmärgid. 2021. aastal kiitis Euroopa Komisjon heaks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku. See on oluline algatus, mis aitab kujundada linnatranspordi tulevikku. Tegu on tervikliku plaaniga, mille eesmärk on muuta viisi, kuidas me linnades ringi liigume. Raamistikus kirjeldatakse, kuidas muuta linnaline liikumiskeskkond keskkonna sõbralikumaks, digitaalsemaks ja vastupanuvõimelisemaks. Plaani abil peaksid linnad saavutama Euroopa roheleppe eesmärgi, ehk vähendama 2040. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 90%. Uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku keskne osa on kestlike transpordiviiside edendamine. Sellega tahetakse ärgitada inimesi eelistama autosõidule kõndimist, jalgrattasõitu või ühistransporti. Plaaniga tahetakse muuta need liikumisviisid paremini juurdepääsetavaks, taskukohasemaks, usaldusväärsemaks ja tõhusamaks. See omakorda suurendaks tõenäosust, et inimesed eelistavad neid mõnele keskkonna vaenulikumale transpordiliigile. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna digitaliseerimisele. Digitehnoloogiat saab kasutada näiteks liikluskorralduse parandamiseks, ummikute vähendamiseks ja ühistranspordi tõhustamiseks. Et teede liiguks vähem sõidukeid, tahetakse lisaks hõlbustada jagatud liikuvusteenuste, nagu jalgratta ja autojagamisteenuste kasutamist. Raamistikus pööratakse suurt tähelepanu ka linnalise liikumiskeskkonna vastupanuvõimele. Euroopa Liit tahab olla kindel, et linnad on valmis võimalikeks transpordisüsteemi häireteks, mida võivad põhjustada ekstreemsed ilmaolud või koroonapandeemia laadsed kriisid. Selleks, et häireteks valmis olla ja nende mõjusid kiiresti leevendada, tuleb välja töötada hädaolukorra kavad ja investeerida taristusse, mis võimalikele probleemidele vastu peaks. Uues Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistikus käsitletakse ka kaasatust. Eesmärk on tagada, et kõik inimesed, olenemata nende vanusest, puude staatusest või majanduslikust olukorrast, pääsevad linnas hõlpsasti liikuma. See tähendab näiteks, et ühistransporti saavad kasutada ka puuetega inimesed ning et transport on taskukohane kõigile ühiskonnagruppidele. Veel üks uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku oluline osa on rahastamine. Euroopa Liit pakub linnadele liikuvusprojektide jaoks mitmeid rahastusvõimalusi. Need aitavad võtta kasutusele uuenduslikke lahendusi, näiteks minna üle elektribussidele või arukatele liikluskorraldussüsteemidele. Toome näiteks Belgia linna Genti. Euroopa Liidu raha toel edendati Gentis kestliku liikuvust mitmel moel. Näiteks loodi vähese saastega alad ja laiendati rattateede taristut. Tänu neile muudatustele on autode arv tänavatel tunduvalt vähenenud ja linna õhu kvaliteet tublisti paranenud. Euroopa Komisjon on alates 2002. aastast korraldanud septembris Euroopa liikuvusnädalat. Selle eesmärk on edendada keskkonna hoidliku liikuvust ja kestliku linnatransporti, et parandada inimeste tervist ja elukvaliteeti. See nädalane üritus innustab Euroopa linnu transporti kestlikumaks muutma ja inimestele võimalusi looma, et nad tahaksid autosõidu asemel uusi liikumisviise proovida. Liikuvusnädal juhib linnaelanike tähelepanu sellele, miks on kestlikumad liikumisviisid kasulikud ning suurendab nende kodaniku aktiivsust ja kogukonna üritustest osavõttu. Linnades korraldatakse mitmesuguseid tegevusi, nagu ühiseid rattasõite ja autovabu päevi ning linnaplaneerimise ja ühistranspordi teemalisi seminare. Kogu nädalat iseloomustab uuenduslik mõtlemine ning kõigi osaliste ühine pingutus selle nimel, et linnade elukeskkonda parandada. Aastate jooksul on Euroopa liikuvusnädalaga liitunud üha rohkem linnu ja nüüd on neid juba üle 3000. Tänu Euroopa liikuvusnädalale on linnalise liikumiskeskkonna parandamiseks tehtud ka püsivaid muudatusi. Näiteks 2023. aastal tutvustasid paljud linnad e-liikuvuse lahendusi ja arukat transporditehnoloogiat, mida nad parajasti kasutusele võtavad. Toome ühe näite. Kestliku linnalise liikumiskeskkonna kujundamisel näitab head eeskuju Sloveenia pealinn Ljubljana. Linn on võtnud korduvalt osa Euroopa liikuvusnädalast ja teinud sellest inspireerituna linnaruumis suuri muudatusi. Näiteks on laiendatud jalakäijate alasid, parandatud ühistranspordivõrku ja reklaamitud jalgrattasõitu kui otstarbekat transpordiliiki. See juures on tublisti paranenud nii linna õhu kvaliteet kui ka elanike elukvaliteet. Ljubljana pingutusi tunnustati 2016. aastal ka Euroopa rohelise pealinna auhinnaga. aasta mais võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni uue Euroopa Liidu linnalise liikumiskeskkonna raamistiku kohta. Parlament rõhutas, et Euroopa Liidu elukvaliteedi parandamiseks peavad linnatranspordisüsteemid olema kestlikud, tõhusad, juurdepääsetavad ja taskukohased. Euroopa Liidu majanduskeskkonna digi- ja tervishoiu eesmärkide saavutamiseks tuleb liidu linnalise liikumiskeskkonna puhul juhinduda põhimõttest, et transport oleks arukas, kaasav, taskukohane, konkurentsivõimeline, kestlik ja mitmeliigiline. Näiteks tuleks edendada ühistransporti, aktiivset liikumist nagu kõndimine ja jalgrattasõit ning mikromobiilsust, näiteks elektritõukerataste kasutamist. Kuigi palju on juba saavutatud, ootavad mitmesugused probleemid, näiteks ummikud ja õhusaaste, ikka veel lahendust. Samuti on hädasti vaja teha suuri investeeringuid taristu parandamisse. Selleks, et linnade elukeskkonda parandada, on tarvis, et Euroopa Liidu linnade, poliitikategijate ja elanike koostöö jätkuks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
11: Eurooppalaisten opiskelijoiden on nykyään entistä helpompi opiskella 2, 3 tai jopa useammassa eri maassa. Tämä on suurelta osin Erasmus-ohjelman ansiota. Yhä useammat opiskelijat aloittavat opintonsa yhdessä maassa ja jatkavat niitä jossain muualla. Opiskelijat voivat siis liikkua yhä helpommin maasta toiseen. Tämä on myös yleistymässä. Mutta miten voidaan standardoida useissa eri maissa saatu koulutus? Miten voidaan varmistaa, että eri maiden ja eri oppilaitosten myöntämät tutkinnot todella vastaavat toisiaan? Juuri siihen tarvitaan eurooppalaista opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmää, eli ECTS:ää. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa tarkastelemme eurooppalaisen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän merkitystä ja alkuperää.
12: Katsotaanpa aluksi, mikä ECTS-järjestelmä oikeastaan on. ECTS-järjestelmä on eurooppalaisilla korkeakoulutusalueilla käytettävä väline. Sen ansiosta yhdessä korkeakoulussa suoritetut opintopisteet voidaan hyväksi lukea osaksi toisessa korkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa. ECTS-pisteillä ilmaistaan opintosuorituksia, jotka perustuvat määriteltyihin oppimistuloksiin ja niihin liittyvään työmäärään. Euroopan unioni otti järjestelmän käyttöön vuonna 1989 osana Erasmus-ohjelmaa. ECTS on ensimmäinen ja ainoa pistepohjainen järjestelmä, jota on kokeiltu ja testattu Euroopan tasolla. Se onkin osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Se kulkee käsi kädessä Bolognan prosessin kanssa, jolla on vuodesta 1999 lähtien yhdenmukaistettu korkea-asteen koulutusta Euroopassa. Suurin osa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen 49 maasta on hyväksynyt ECTS-järjestelmän kansalliseksi opintosuoritusten järjestelmäksi.
11: Mutta miten ECTS-järjestelmä toimii? Yksi ECTS-opintopiste vastaa noin 25-30 työtuntia. Yksi lukukausi taas vastaa 30 opintopistettä. 60 opintopistettä vastaa koko vuoden opiskelua tai työtä, eli yhteensä 1500-1800 työtuntia. Normaalin lukuvuoden sisällä nämä pisteet jaetaan yleensä useisiin pienempiin moduuleihin tai kursseihin. Alimman korkea-asteen tutkinto on useimmiten laajuudeltaan 90-120 opintopistettä. Alemman korkea-asteen eli kandidaatin tutkinnon laajuus puolestaan on joko 180 tai 240 opintopistettä. Ylemmän korkea-asteen tutkinto eli maisterin tutkinto taas vastaa yleensä 90 tai 120 opintopistettä. ECTS-opintopisteiden käyttö jatko-opinnoissa eli tohtoritutkinnoissa vaihtelee. ECTS-opintopisteiden tärkein etu on, että niiden avulla voi validoida eri opintotasoja, vaikka pitäisi taukoa. Jos keskeyttää opiskeluun ansaittuaan tietyn määrän opintopisteitä, niitä ei tarvitse suorittaa uudelleen, jos jatkaa opintojaan pari vuotta myöhemmin tai toisessa maassa. Ansaitut ECTS-opintopisteet ovat voimassa koko elämän. Näiden pisteiden avulla oppilaitokset voivat myös luoda eri opintoväyliä. Jos on esimerkiksi suorittanut taloustieteen, oikeustieteen tai liikkeenjohdon kandidaatin tutkinnon, voi osallistua kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan opintojen vastaavuuksien ansiosta. Joskus yhteys kahden kurssin välillä ei ole aivan ilmiselvä. Esimerkiksi viestinnän perustutkinto voi avata tien kriminologian maisterin tutkintoon. Toisinaan tietyt koulut edellyttävät tietyn määrän lisäopintoja, joiden ansiosta opiskelijat voivat valita uuden opintolinjan menettämättä jo saavutettua edistystä.
12: ECTS-järjestelmä mahdollistaa myös erityyppisten opiskelumuotojen, kuten korkeakouluopintojen ja työssäoppimisen yhdistämisen saman koulutusohjelman sisällä tai pidemmällä aikavälillä. Useimmat jatko-opinto-ohjelmat, kuten ylimääräiset maisterin tutkinnot tai yliopistotutkinnot, edellyttävät vähimmäismäärän ECTS-opintopisteitä. ECTS-järjestelmä mahdollistaa myös arvosana-asteikkojen yhdenmukaistamisen eri maiden välillä. ECTS helpottaa esimerkiksi kansainväliseen vaihtoon tai stipendia hakevien opiskelijoiden hakemusten vertailua. ECTS-arvosteluasteikko kehitettiin vertailukohdaksi ja helpottamaan opiskelijoiden ja heidän akateemisten profiiliensa siirtoa eri korkeakoulujen välillä eri puolilla Eurooppaa. Arvosanat annetaan asteikolla A:sta F:ään. Ne sisältävät myös avainsanoja ja lyhyen kommentin. Kukin oppilaitos voi soveltaa vapaasti ECTS-arvostelujärjestelmää oman opetusmallinsa mukaisesti. Kun opiskelija valmistuu, ECTS auttaa tekemään muista asiakirjoista, kuten tutkintotodistuksen liitteestä, selkeämpiä ja helpompia käyttää eri maissa. Tutkintotodistuksen liite sisältää tietoja, joiden avulla työnantajien ja oppilaitosten on helpompi ymmärtää tutkintoa.
11: Kuten näet, ECTS-järjestelmä auttaa lisäämään liikkuvuutta Euroopassa. Entistä avoimempi Eurooppa tarkoittaa sitä, että ihmiset voivat tavata vertaisiaan muista maista, tutustua muihin kulttuureihin ja vaihtaa mielipiteitä heitä kiinnostavista asioista. ECTS-järjestelmä antaa opiskelijoille kaikkialla Euroopassa mahdollisuuden tehdä juuri näitä asioita. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
13: Deixe-me contar-lhe uma história. É de manhã cedo. Está na estação de comboios. Os aromas do pão acabado de fazer, do café e do metal misturam-se no ar. Os painéis de partidas cintilam, mostrando os nomes das cidades em diferentes línguas, às vezes até noutros alfabetos. Dois amigos estão a despedir-se um do outro. Uma outra pessoa verifica-lhes a mochila pela terceira vez. Tem na mão um bilhete que não tem um só destino, mas sim múltiplos destinos. Um bilhete que não lhe pergunta para onde vai, mas até onde está disponível para ir. Esse bilhete é um passe Interrail.
14: O Interrail faz parte da história da Europa desde 1972. Foi criado a partir da ideia de que as relações se estabelecem através do movimento, à medida que as pessoas percorrem cidades e estações, cruzando caminhos com estranhos na mesma viagem. O Eurail Pass já existia desde 1959 e permitia que visitantes de fora do continente viajassem livremente de comboio através de vários países europeus. Mas para as pessoas que viviam na Europa, esse tipo de liberdade não existia. E as pessoas começaram a perguntar por que razão não havia um bilhete aberto aos residentes na Europa? A resposta surgiu em 1972. Nesse ano, a União Internacional dos Caminhos de Ferro comemorava o seu 50º aniversário. Fundada em 1922 para reconstruir e religar os sistemas ferroviários europeus após a Primeira Guerra Mundial, a organização celebrava agora um marco importante. Para assinalar a ocasião, criou algo abrangente e inovador. Um passe ferroviário que permitia aos jovens viajarem livremente por toda a Europa. Foi concebido como um bilhete único a que deram o nome de Interrail. O bilhete daria aos jovens até aos 21 anos a possibilidade de viajarem livremente de comboio em 21 países. A resposta foi imediata. Foram vendidos cerca de 100 mil bilhetes de Interrail. A procura foi tão grande que a União Internacional dos Caminhos de Ferro decidiu tornar a oferta permanente. Mas a história do Interrail não acabou aí. O que lhe oferece atualmente?
15: Passados mais de 50 anos, a abrangência deste passe ferroviário não parou de se expandir. Com um passaporte global Interrail, pode agora viajar por 33 países, desde as Ilhas Gregas até o Círculo Polar Ártico. Há tarifas reduzidas para viajantes com menos de 28 ou mais de 60 anos, mas atualmente todas as pessoas podem adquirir um passe e começar a viajar com o Interrail. Começar a aventura nunca foi tão fácil. Visite o sítio web interrail.eu. Escolha durante quanto tempo pretende viajar, de alguns dias até 3 meses, e o passe que melhor se adequa às suas necessidades. O seu passe permite-lhe viajar livremente por toda a Europa. Comboios de alta velocidade, linhas regionais, comboios noturnos e até ferries, em alguns locais, fazem parte da mesma rede. Uma coisa a ter em mente é que alguns comboios podem exigir reserva de lugar. Pode seguir um itinerário sugerido ou criar a sua própria viagem a partir do zero. Resumindo, a flexibilidade é a verdadeira vantagem e pode alterar o percurso ao longo do caminho, para onde a sua viagem o levar. Isto significa que pode ficar mais tempo numa cidade pela qual se apaixonar. Pode mudar de direção. Pode sair em qualquer lado, apenas porque o nome lhe parece interessante. Pode aventurar-se no desconhecido, fora dos destinos mais turísticos. E, mesmo que viaje sozinho, não será difícil conhecer outros viajantes ao longo do trajeto. O Interrail tornou-se uma iniciativa tão popular que, só em 2024, foram vendidos mais de 746 mil passes Interrail e percorridos mais de 1,4 mil milhões de quilómetros. Mas porquê que isto é importante? Ao optar por viajar de comboio, dá um passo concreto no sentido de um turismo mais sustentável, ajudando a reduzir o impacto ambiental que a indústria das viagens tem nas alterações climáticas. A grega Stefania Skevi tinha 24 anos quando partiu com uma mochila cheia de petiscos e uma máquina fotográfica instantânea, perseguindo o sol mediterrâneo do norte de Itália até a Riviera Francesa e viajando até à histórica cidade de Dunkerque. Ouçamos de que forma o Interrail influenciou a sua percepção da Europa.
16: O Interrail mudou a minha maneira de entender a distância. Das falésias encantadoras do Cinque Terre à aldeia fronteiriça de Ventimiglia, fechamos os olhos e quando os voltamos a abrir, estamos em França. Conhecemos cidades que parecem estar separadas por séculos, na sua arquitetura única, na gastronomia, no ritmo de vida. Mas ao mesmo tempo percebemos que existe uma ligação. As praças públicas começam a parecer familiares. Os cafés parecem idênticos, mesmo quando a língua é diferente. As conversas voltam uma e outra vez aos mesmos assuntos: identidade, democracia, futuro. Línguas diferentes, mas no fundo, a mesma Europa.
14: Em 2016, realizaram-se novos debates políticos sobre o Interrail. No Parlamento Europeu, a atenção centrou-se no potencial do Interrail para superar os estereótipos e aproximar os jovens de toda a Europa, procurando simultaneamente tornar o passe ainda mais acessível. A ideia era vê-lo menos como uma viagem de férias e mais como um investimento na aprendizagem, na curiosidade e numa compreensão mais profunda da Europa. Manfred Weber, deputado ao Parlamento Europeu, formulou a ideia com uma pergunta.
15: E se, no futuro, oferecermos a todos os jovens europeus um bilhete Interrail quando completarem 18 anos, como um presente da União Europeia, para que possam vivenciar o quotidiano da Europa durante 3 semanas?
17: Em 2018,
16: esta ideia tornou-se realidade e nasceu a iniciativa Discover EU. Trata-se de um programa que oferece aos jovens de 18 anos um passe Interrail gratuito e a oportunidade de descobrir